Další jída, upadá štibilení, a pak až budu star, stále s vámi budu zpívat a bar, bar, bar, bar, bar. A potěšení na mé straně, už se od vás nehnu, s vámi k slávě budu stoupat, s vámi klesat ke dnu. Jo, upadá štibilení, a pak až budu star, stále s vámi budu zpívat a bar, bar, bar, bar.

0: zpívat spíš holky.
1: Proč myslíš?
0: No. Koukni, jak je krásnej.
2: Koukni, jak je skvělej.
0: K úsměvu mě nutí.
2: Jdeme za ním, dělej.
0: Koukni, jak je krásnej.
2: Hezky opálenej.
0: Prostě je k nakousnutí.

Lenka není žádná manekýna nebo hvězda z kina. Ona je úplně jiná. Není to žádná kočka. Je to myš. Ale když je myš zajímavá,

žabí babka, malý žabce nadává. Moje žabí vnučko, neskákej tak vysoko, spadneš jako tůčko, chováš se moc divoko.

jsme my. Pro jistotu držme se radši hezky při zemi. Radši hezky při zemi.

noční obloze, nutím vlky vít, nutím blázny blouznit. Říkáte o mně věci takové, o jakých chcete snít a jakým chcete věřit. Pravdivé však nemusí být. V úplňku nic zvláštního necítím,

Za okny právě se noc hlásí o slovo. Slunce má po šichtě, dneska už má hotovo. Chvíli si orazí a zítra jede na novo. Je čas jít spát.

0: vždycky na nás dcery, to nečisté ich má, ani pastu s kevkou nepozná.
1: A vlásky už má celkom na hlávke zmotané, keď ho doma češu, povie nie.